jeszcze wnitrz wklouzávám, srdce rozstávat cítím. Pak bločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

prázdnou ruku dýnu, co u mých nohou leží, pevně jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peřin. Znovu ruku dýnu, co u mých nohou leží, pevně jsou vykročí.